0: nacht van tijdens de Tweede Wereldoorlog.
1: V noci během druhé světové války z 22. na 23. června letěl Vickers Wellington přes Nieuwe Niedorp se 6členou posádkou.

si řekl o číslo kreditní karty a pak vlastně pod záštitou toho Hiltonu zautorizoval, což vlastně bylo v té době jako neslýchané, jo. Takže pro něj to byl nějaký určitý pokrokový způsob.

0: přišel Jirka. No a už mě neviděli a už chodili za nimi. Ježíš, ten saxofon, no to je nádhera. No a pak přišla ta zpěvačka a my jsme
1: Neviděli bubas,
0: neviditelní,
1: no
0: jo.
1: jasně.
0: Jako přijde
1: Bubas,
0: zpěvák.

0: oblouk od tohleto rozhodnutí k té muzice?
1: Okamžitě to šlo do té muziky.
0: Okamžitě
1: to šlo do té muziky.
0: Tak to mi trošku přibližte.
1: No tak nejdřív jsme strávili asi 6 neděl v tom lágru.

se o tom nemluvilo. Jak se rodině podařilo malého Oldřicha ukrýt, tak to nám sdělila paní Jiřina Hanzlová, tehdy Vastlová, která s ním po válce chodila do školy

Máme veselé, jako dobří přátelé, flintu sobě přichystej a na povely pozor.

místního odboje. Ovšem na poslední chvíli byl z akce odvolán Josef Gabčík, aby nebyl při neúspěchu ohrožen hlavní cíl výsadku Anthropoid – útok na Heydricha.

A po tom roce 89, respektive roku 92, pamatuju si to dobře, bylo to 2. května dokonce, tak jsem přišel dělat ředitele školního zemědělského podniku, což byl

0: No a jinak vlastně už toho moc nemám. Teď mě strašně baví číst knížky.
1: To jsou takový ty historky. Byl pan Dubský, to byl báječný herec v AB

0: mnoho let byla, že jsme nebrali lidi z automotivu. My jsme jako nebrali jako lidi třeba na výkup nebo na prodej,
1: kteří pracovali. Zlozvyky.
0: Aby neměli zlozvyky. Takže on říkal, ty musíš vybudovat velký tréninkový centrum, aby jsme si ty lidi všechny naučili. Takže ty musíš nabírat lidi s mozkem.

velitelem kousek odsud na západ, nám ukazuje, jak hloupá a nesmyslná jsou všechna tahle válčení. Jako neuvěřitelný kontrast proti tomuhle pitomému strojku na zabíjení stojí hned naproti místu,